moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.

0: odpoveď, že ja som tvoj celý svet, čo ty ku mne cítiš z násob tisíckrát.
1: O 5 minút, 3 štvrte na 6 v Rádiu Slovensko aj športová téma. Hokejisti Popradu obhájili prvenstvo na tradičnom domácom turnaji Tatranskom pohári, kde už o rekordný 16. triumf Kamzíkov. Podiel na úspechu domáceho celku, ale aj Trenčína malo mnoho nových hráčov, aj obaja noví tréneri. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
2: Pred rokom si Podtatranci v závere turnaja podali Liptovský Mikuláš, tentoraz Trenčín. Išlo de facto o finále, keďže obe extraligové mužstvá si v predošlých dňoch poradili s ostatnými súpermi. Vo včerajšom dueli prehrávali Popradčania ešte 7 minút pred koncom o 2 góly, no podarilo sa im vyrovnať na 4-4 a o titule rozhodli až v 6. nájazdovej sérii, hovorí tréner Ladislav Čihák.
3: Každá trofej se počítá, já jsem za to strašně rád. Musím uznat, že Trenčín sportovně byl prostě lepší, ale náš tým ukázal takovou trošku tu vnitřní sílu. Jsem rád, že jsme pohár nechali doma v Popradě, ale to je pouze jenom jedna část, je to příprava a máme ještě jeden přípravný zápas, potom děláme tlustou čáru a my se hlavně soustředíme na to, aby jsme dobře odstartovali ligu.
2: Hrdinom večera se stal brankár Popradu Julius Hudáček, který se na Slovensko vrátil po 15 rokoch.
4: Čo jsem počul, tak vlastně všichni si pochvalovali tu náladu v šatě minulý rok a můžu povedať, že fakt je tu sranda. To, proč jsem se chcel aj vrátit, tak ďalej bola i ta kabína. Myslím si, že to bude dobré. Uvidíme od toho 15. zo spisku, ako to bude a my se na to všetci tešíme a musíme sa na to pripraviť. No.
2: Gro popradského týmu zostáva nezmenené, no na súpiske pribudlo minimálne jedno nebezpečné mladé meno. 22-ročný český útočník Adam Dvořák strelil v drese Kamzíku počas prípravy už 9 gólov.
5: Je to krásný, vděčnost za to, třeba to brát s pokorou. Jdeme krůček po krůčku, ladíme to všechno na to 15. září, potom se to bude počítat na ostro. Jsme vděční, každá výhra je skvělá a dneska jsme to otočili, takže mám radost.
2: Na jedné straně radost, na druhé velké zklamaně. Trenčania siahali na svůj třetí tatranský pohár a na prvý po 30 rokoch. Napokon zauradovala neskúsenosť týmu a stále nedoladená chémia medzi novými mladými hráčmi. Kapitán Jakub Ferenc.
6: Sme na začátku, my sme sa o tom bavili, to je rekonstrukcia celý klub, celý tým. Učíme sa od začátku augusta a snažíme sa to vyladiť na polku toho septembra. Žívame sa se systémem, mladí kluci to dodržujú, super, taky sa učí. Takže ja musím říct, že tam ten potenciál je a ja to beru ako lekci. Kluci sa naučili a věřím, že příští týden si to zhodnotíme a hodne pozitív tam bude.
2: Skúseného obrancu a dvojnásobného majstra extraligy oslovil aj nový tréner Dukly Ted Woodcroft.
6: Perfektně, já nemůžu říct křivý slovo. Pracuje se všema, prostě od mladých po starých, se systémem. My si zvykáme na něj, on si zvyká na nás a buduje se to, myslím si, že to bude správným směrem a věřím, že to ukážeme v sezóně.
7: Rádio

0: Krásne ráno a môžem už pomaly v tomto čase povedať aj pekné predpoludnie, 9 hodín 20 minút. Ideme do Grécka.
1: Rádio Slovensko.
2: V Atenách sa dnes uskutoční celoštátne protestné zhromaždenie sezónnych hasičov. Zídu sa pred gréckym parlamentom o 11. a na linke už máme našu spolupracovníčku Soňu Durňákovú z TAMU. Soňa, dobré ráno, prečo teda vlastne protestujú?
3: Dobré ráno. Sezónní hasiči žádají 12-měsíční pracovní poměr tak, aby pokrývali trvalé potřeby té smlouvy hasičského sboru po celý rok, protože doposud je to tak, že sezónní hasiči pracují pouze 8 měsíců a 4 měsíce potom jsou na pracovním úřadě. Oni tvrdí, že jim to nestačí a nejenom, že to nestačí, co se týká financí, ale že je potřebuje hasičský sbor. Sezónních hasičů je více než 2000 a tvrdí, že právě to je to, co potřebuje ten hasičský sbor.
0: Co konkrétně sezónní hasiči požadují?
3: Jorgos Celepis, který je předsedou sezónních hasičů toho sboru, který tvrdí, že jsme schopni v létě a nejsme schopni v zimě, to není možné, protože tvrdí, že všichni sezónní hasiči mají obrovské praktické zkušenosti a že je potřeba, aby je vláda zařadila i do té prevence, protože ty přírodní katastrofy nejsou samozřejmě jenom v létě jsou požáry, ve kterých sezónní hasiči velice aktivně pomáhají, ale i v zimě dochází k různým přírodním katastrofám. Takže podle sezónních hasičů je jejich pomoc důležitá po celý rok.
0: Ako se k jejich požiadavkám vyjadrila vláda?
3: Vláda zase na druhou stranu tvrdí, že má dostatečný počet stálých hasičů, jejich na 20 000, a snaží se vlastně snížit jejich věk. Proto na všechny ty konkurzy, které otvírá, stanovuje věk 30 let. To neplatí pro sezónní hasiče, těm je kolem 40 nebo 50 let. Vláda tvrdí, že nemá další finance na 12-měsíční platy sezónních hasičů a také, že podle řecké ústavy je zakázán na přeměna smluv na dobu určitou na smlouvy na dobu neurčitou. Takže uvidíme, jestli dnešní protesty hasičů budou mít nějaký pozitivní vliv na další rozhodování řecké vlády.
2: Zatiaľ ďakujeme, my budeme v Rádiu Slovensko o všetkom dôležitom informovať. Toto bola Soňa Durňáková z TAMU priamo z Grécka.
1: Rádio Slovensko, viac ako

Rádio Slovensko, Slovensku. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách, v druhé vyrej naše jména na sklách.

Rádio Slovensko, Slovensku. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: Štandardný televízny formát sa vrátil.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.